0: Traktat z Maastricht oraz zmieniające go traktaty z Amsterdamu i Nicei były kluczowymi krokami w procesie integracji europejskiej. Traktat z Maastricht wprowadził istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, dzięki czemu położył podwaliny pod Unię Europejską w jej obecnym kształcie. Traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei opierały się na tym fundamencie. Skoncentrowano się w nich na kwestiach instytucjonalnych i przygotowano Unię na rozszerzenia. Traktaty te pokazują, jak dynamicznie rozwija się Unia Europejska. Udowadniają też, że Unia potrafi odpowiadać na nowe wyzwania i dostosowywać się do nowych możliwości oraz może wprowadzać reformy w odpowiedzi na nie. Unia Europejska nadal się rozwija i zmienia, a traktaty te pozostają fundamentami jej struktury i zarządzania. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Parlament Europejski to nie tylko posłowie. Tę ogromną instytucję tworzą tysiące ludzi. Każdego dnia starają się oni, aby Unia Europejska była bardziej dostępna, funkcjonalna i przejrzysta dla swoich obywateli. Niełatwo jest zarządzać pracą tak licznej grupy ludzi. Dlatego organy administracyjne, takie jak prezydium, pełnią bardzo istotną funkcję. Prezydium oraz konferencja przewodniczących to dwa organy, które zarządzają Parlamentem Europejskim. W skład prezydium wchodzą przewodniczący lub przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów wybieranych przez Parlament na 2,5 roku z możliwością przedłużenia. Prezydium podejmuje decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub przewodniczącej. Kwestorzy natomiast pełnią w prezydium funkcję doradczą. Oznacza to, że pomagają prezydium służąc radą, ale nie mogą brać udziału w głosowaniach. Prezydium odpowiada za wiele zadań administracyjnych oraz finansowych wewnątrz parlamentu. Innymi słowy, jest ono odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z jego wewnętrznym funkcjonowaniem. Planuje budżet parlamentu i reguluje wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne. Na przykład zarządza polityką instytucji w domenie nieruchomości oraz zajmuje się świadczeniami urzędników. Opracowuje też wytyczne dla parlamentu, w szczególności w odniesieniu do pracy zdalnej. Zajmuje się również wnioskami dotyczącymi przebiegu posiedzeń. Może zezwalać na posiedzenia komisji lub delegacji poza zwykłymi miejscami pracy. Przygotowuje również preliminarz wydatków parlamentu. Ponadto określa kwoty pieniężne przyznawane partiom politycznym w Parlamencie Europejskim oraz czas, który ma im przysługiwać podczas sesji plenarnych. Ale to nie wszystko. Prezydium decyduje o składzie i strukturze sekretariatu generalnego. Mianuje też sekretarza generalnego, który zarządza działaniami administracyjnymi parlamentu. Prezydium powołuje również urzędników wysokiego szczebla. Zazwyczaj prezydium spotyka się 2 razy w miesiącu, aby realizować wszystkie swoje zadania. Protokoły posiedzeń prezydium tłumaczy się na 24 języki urzędowe, a następnie drukuje i rozsyła do wszystkich posłów. Oczywiście każdy poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego może także kierować zapytania dotyczące działalności prezydium. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
2: Die EU ist eine politische und wirtschaftliche Union mit 27 Mitgliedstaaten. Auch einige Drittstaaten haben Interesse an einer EU-Mitgliedschaft und schon einen Beitrittsantrag gestellt. Derzeit gibt es 9 Bewerberländer. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, die Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Ukraine und die Türkei, wobei die Beitrittsverhandlungen mit Ankara seit 2018 stillstehen. Das Kosovo gilt nach wie vor als möglicher Beitrittskandidat. Der Weg zur EU-Mitgliedschaft ist jedenfalls lang und der Aufnahmeprozess alles andere als einfach. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber. Die Die EU-Mitgliedschaft ist europäischen Staaten vorbehalten. Um sich bewerben zu können, muss ein Staat außerdem unbedingt die demokratischen Werte der EU achten. Er braucht stabile und demokratische Institutionen und die rechtsstaatliche Ordnung muss gesichert sein. Eine weitere Voraussetzung ist eine funktionierende Marktwirtschaft. Auch muss der Staat in der Lage sein, den Verpflichtungen nachzukommen, die mit einer EU-Mitgliedschaft verbunden sind. Um ein offizielles Bewerberland zu werden, muss ein Staat bestimmte politische und wirtschaftliche Grundvoraussetzungen und Reformkriterien erfüllen. Er muss alle EU-Vorschriften übernehmen und umsetzen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können die förmlichen Verhandlungen beginnen. Verhandelt wird dabei über 35 Kapitel, die verschiedene Politikbereiche abdecken. Sie sind die Grundlage für die Beitrittsverhandlungen. Beim sogenannten Screening überprüft die Kommission, inwieweit das nationale Recht des Bewerberlandes von diesen 35 Kapiteln abweicht. Sie bewertet laufend den Fortschritt des Beitrittskandidaten, so lange, bis alle Kapitel abgearbeitet sind. Sind die Verhandlungen und Reformen abgeschlossen, wird ein Beitrittsvertrag ausgearbeitet. Dieser Vertrag muss dann von allen Mitgliedstaaten und vom Beitrittskandidaten ratifiziert werden. Erst danach kann das Bewerberland der EU beitreten. Im Moment gibt es 9 Bewerberländer. Neben Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei zählen seit Juni 2022 auch die Republik Moldau und die Ukraine dazu. Seit Dezember 2023 nun auch Georgien. Vor allem diese letzten 3 Staaten haben einen langen Weg hinter sich. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat den ganzen Prozess zweifellos beschleunigt. Das Kosovo gilt, wie anfangs bereits erwähnt, nach wie vor als möglicher Beitrittskandidat. All diese Staaten erhalten finanzielle Unterstützung und politische Beratung. Außerdem haben sie dank Assoziierungsabkommen weitreichenden Zugang zum Binnenmarkt der EU. Das Europäische Parlament debattiert über jährliche Fortschrittsberichte zu den einzelnen Staaten und stimmt darüber ab. Die Zustimmung des Parlaments ist außerdem eine Voraussetzung dafür, dass ein Staat überhaupt der Europäischen Union beitreten kann. Bei der hochrangigen Westbalkan-Konferenz im Juni 2022 bezeichnete Parlamentspräsidentin Metsola den Erweiterungsprozess als eine Investition in Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa. Die Erweiterung galt immer als ein Wandlungsprozess für Staaten, die Europa als ihre Heimat betrachten wollen. Die Europäische Kommission hält es für möglich, dass Serbien und Montenegro bereits im Jahr 2025 Mitgliedstaaten werden. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
3: A 2025-ös Lux közönségdíj. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíjat 2025-ben az Áradás című animációs kalandfilm nyerte el. A győztes film a döntőben az Animal című filmdrámával, a The Homie című dokumentumfilmmel, az Intercepted című dokumentumfilmmel és a Julie Keeps Quiet című filmdrámával versengett. Az Áradás Ginz Zilbaloadis lett rendező animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis, vége az emberi élet nyomait igencsak magánviselő világnak. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és megküzdeni a nehézségekkel. A 2025-ös Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Ezzel Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja rá irányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk, a Europarl Radio weboldal.
4: Pro 10 zemí v srdci Evropy znamenal 1. květen 2004 opravdu hodně. Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko se připojili k Evropské unii. Tato slavnostní chvíle byla protchnutá atmosférou jednoty a neomezených možností. Pojďme si tento historický okamžik připomenout. Evropská unie se v průběhu své historie několikrát rozrostla o nové členské státy. V roce 2004 přijala 10 nových zemí. Počet členských států se tak vyšplhal na 25. A do budoucnosti se plánovalo rozšířit unii až na 30 členských zemí. Proč je toto rozšíření tak významné? Hlavně se jednalo o největší jednorázovou expanzi. Přidali se 3 bývalé sovětské republiky, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 4 bývalé sovětské satelity, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 1 bývalá jugoslávská republika, Slovinsko a 2 středomořské ostrovy, Kypr a Malta. Tyto země se vydaly na cestu k větší spolupráci, prosperitě a solidaritě. Při tomto rozšíření nešlo jen o čísla a počty. Znamenalo i změnu geopolitického prostředí, která nastavila směr budoucnosti Evropy pro příští generace. Hranice Evropské unie se posunuly na východ a upevnila se její pozice stabilizační síly v Evropě. Proč se tyto země chtěly stát členy Evropské unie? Pro mnoho z nich to byla možnost zaslíbit se demokracii a svobodě a chopit se příležitosti, kterou unie symbolizuje. Rozšíření následovalo po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě, který těmto zemím umožnil přejít k demokracii a tržním hospodářství. Přechod z 15 na 25 členských států byl vyvrcholením dlouhého procesu přistoupení. Evropa, kterou po půl století rozdělovala železná opona a studená válka, se tak konečně znovu sjednotila. Rozšíření v roce 2004 také významně ovlivnilo oficiální unijní jazyky. Respektive můžeme říct, že jazyky znamenaly výzvu, jakou Evropa ještě nezažila. Počet úředních jazyků se zvýšil z 11 na 20. 9 novými jazyky byly estonština, maďarština, lotyština, litevština, maltština, polština, čeština, slovenština a slovinština. V Evropském parlamentu pro ně vzniklo 9 nových překladatelských oddělení. Stávající jazykoví odborníci se na zavádění nových jazyků začali připravovat už před rozšířením, kdy probíhala jednání o členství. Prošli opravdu intenzivními a rozsáhlými jazykovými kurzy. Rozšířený jazykový kaleidoskop se stal důkazem toho, že unii skutečně záleží na inkluzivitě a rozmanitosti. Každý z těchto jazyků není jen nástrojem komunikace. Je to i okno do historie, kultury a identity země. Díky překladům a tlumočení Unie dbá na to, aby byl každý hlas slyšet. Tímto 5. rozšířením, kdy se připojilo 10 zemí, to ale neskončilo. Bulharsko a Rumunsko vstoupili do Unie v roce 2007 a v roce 2013 se stalo členem Chorvatsko. Když z roku 2004 poskočíme o 2 desetiletí dopředu, stále cítíme vliv, jaký toto rozšíření mělo na celou Evropu. Unie tehdy potvrdila svou úlohu majáku naděje, pokroku a spolupráce v neustále se měnícím světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu. Když přijde řeč na právní předpisy Evropské unie, často slýcháme složitá sousloví jako společná zemědělská politika, unijní rozpočet nebo zelená dohoda pro Evropu, která nám mohou znít vzdáleně.
5: Většina právních předpisů Unie přitom přímo ovlivňuje každodenní život lidí ve městech i v regionech celé Evropy. Přesně proto existuje Evropský výbor regionů, aby reprezentoval zájmy měst a regionů napříč Evropskou unií.
6: Evropský výbor regionů poskytuje poradenství institucím Unie. Usiluje o to, aby evropští občané byli také součástí rozhodovacího procesu. Členové výboru berou v potaz potřeby a požadavky jednotlivých regionů a pomáhají jim uplatňovat právní předpisy na jejich úrovni. Výbor regionů například ve spolupráci s Evropskou komisí zveřejnil praktickou příručku s pokyny pro místní a regionální samosprávy, jak pracovat se zelenou dohodou pro Evropu. Evropská komise, Rada Evropské unie i Evropský parlament musí výbor požádat o jeho názor na všechny předpisy, které se mají nějak dotknout místní nebo regionální politiky. Jestliže s výborem potřebné záležitosti včas neskonzultují, může se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie a své institucionální právo vymáhat. Kromě toho má výbor možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu, pokud se domnívá, že by mohlo mít negativní dopad na místní nebo regionální zájmy. Pokud by vás Soudní dvůr a jeho činnost zajímaly více dohloubky, neváhejte si poslechnout podcast Soudní dvůr Evropské unie, který pro vás vytvořil Evropský parlament v rámci série Z džungle žargonu.
5: Výbor regionů zřídila v roce 1992 Maastrichtská smlouva. Nově vzniklá instituce měla zastupovat regionální politiky ze všech koutů Unie a plnit funkci prostředníka mezi jejími orgány a občany. Poprvé výbor zasedal roku 1994 v Bruselu. Původně všechny jeho členy jmenovali členské státy a jejich funkční období trvalo 4 roky. Složení výboru se ale změnilo po podepsání Niské smlouvy a v této podobě funguje dodnes. Členové v něm zasedají 5 let a na rozdíl od dřívějška musí nově zastávat také nějakou regionální nebo místní politickou funkci.
6: Výbor regionů se dnes skládá z celkem 329 členů, kteří se scházejí na plenárních zasedáních. Zde zastupují více než 92 000 obcí a 240 regionů z celé Unie. Členské země jsou ve výboru regionů zastoupeny v poměru k počtu obyvatel, podobně jako v Evropském parlamentu. A země s porovnatelným obyvatelstvem mají stejný počet křesel. Nejvíce zástupců mají například Německo, Francie a Itálie. Každou z nich zastupuje 24 členů. Naproti tomu Malta, nejmenší členská země, má svých zástupců pouze 5. Kypr a Lucembursko mají po 6. Systém tím pádem zohledňuje počet obyvatel, největší země ale nezískají příliš velkou převahu. Stejně jako v Evropském parlamentu se členové dělí do politických skupin a na 2,5 roku ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Ti poté s jednotlivými komisemi výboru regionů pracují na stanoviscích, zprávách a usneseních, o kterých se hlasuje na plenárních zasedáních.
5: Výbor ale není jen o velké politice. Snaží se také podporovat účast občanů v politickém životě na regionální, místní i individuální úrovni. Do různých průzkumů, konzultací nebo akcí se tak mohou zapojit regionální a místní samosprávy, občanská sdružení, nevládní organizace, odborníci, občanské společnosti i akademická obec. Jednou z takových akcí je Evropský týden regionů a měst, který se koná každý říjen v Bruselu a trvá 4 dny. Setkávají se tu politici, odborníci, podniky, finanční instituce i regionální a evropská sdružení. V průběhu akce pravidelně vystupuje okolo 1000 řečníků, kteří vedou diskuze o místních i regionálních předpisech v Unii. Výbor rovněž uděluje titul Evropského podnikatelsky zaměřeného regionu. Soutěže se mohou zúčastnit všechny regiony s politickými pravomocemi. Všechny evropské regiony i města tak mají příležitost získat ocenění za svou podnikatelskou politiku. Vítězové titul obdrží na 1 rok. V roce 2025 vyhráli Galicie ve Španělsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvatsku a Mazovsko v Polsku. Výbor se také snaží do své činnosti angažovat začínající politiky a poskytuje jim odbornou přípravu šitou na míru. Zve je například na svá plenární zasedání a akce jako Evropský summit regionů a měst, kde se mohou setkávat se zahraničními starosty, regionálními lídry a poslanci Evropského parlamentu.
6: Evropský výbor regionů funguje jako most mezi institucemi Evropské unie a jejími občany. Dává hlas místním a regionálním orgánům, které jsou mnohem více v kontaktu se svými domácími komunitami. Brusel i Štrasburg se mnohým z nás mohou zdát jako vzdálené končiny, ale díky výboru regionů jsou nám téměř na dosah.
5: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
0: Intelligence artificielle, 5G, technologie verte, le monde est aujourd'hui le théâtre d'une course mondiale à la domination technologique et l'Union européenne a conscience de devoir accélérer la cadence. C'est pourquoi la Commission européenne a adopté en 2020 une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe. Son objectif, rendre l'industrie européenne plus verte, plus numérique et plus compétitive et renforcer l'autonomie industrielle et stratégique de l'Union. La Commission a ensuite proposé la création de la plateforme Technologie stratégique pour l'Europe, connue sous le nom de plateforme STEP. C'est une réponse sur mesure aux besoins en investissement de l'industrie européenne. L'Union accuse en effet un retard par rapport à d'autres acteurs de la scène internationale, comme la Chine, dans le domaine des technologies critiques. L'initiative devrait lui permettre de rattraper ce retard et d'occuper une position de premier plan au niveau international.
7: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la plateforme Technologie stratégique pour l'Europe. Nous découvrirons comment elle peut renforcer la souveraineté de l'Union en réduisant ses dépendances stratégiques et la rendre plus compétitive et plus résiliente dans un paysage technologique en constante évolution.
0: Plusieurs pays du monde ont déjà adopté des mesures pour aider les entreprises à atteindre zéro émission nette et à développer des technologies numériques. Par exemple, en 2023, le Canada a lancé le plan Made in Canada qui encourage les investissements dans l'économie propre. La Chine, qui se positionne comme un chef de file mondial dans les domaines économiques et technologiques, a adopté un plan industriel pour 2025 intitulé Made in China. Ce plan doit renforcer la compétitivité du pays en développant de nouvelles technologies, en réduisant sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et en améliorant sa position dans l'industrie manufacturière mondiale. En Europe, la plateforme STEP financera des projets qui favorisent les transitions écologiques et numériques. Des projets qui encouragent par exemple le développement de technologies profondes et numériques, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, mais aussi les biotechnologies, comme les produits biopharmaceutiques, et les technologies propres qui utilisent des énergies renouvelables. La plateforme est aussi conçue pour aider l'Union à réduire ses dépendances stratégiques et la rendre ainsi plus autonome et plus résiliente dans le domaine technologique.
7: Alors comment l'Union va-t-elle financer cette initiative d'investissement ? Eh bien, la plateforme STEP mobilisera des fonds issus des instruments existants de l'Union, auxquels s'ajouteront 10 milliards d'euros supplémentaires. Au total, la plateforme pourrait canaliser jusqu'à 160 milliards d'euros pour de nouveaux investissements. Cette approche consistant à s'appuyer en grande partie sur les fonds existants de l'Union a trois avantages majeurs. Une mise à disposition plus rapide des fonds, une plus grande combinaison des sources de financement et, au bout du compte, une utilisation plus efficace des fonds de l'Union. Ces financements seront destinés à des projets de développement de technologies numériques, de technologies propres et de biotechnologies, susceptibles de répondre aux défis liés aux transitions écologiques et numériques.
0: Un label de souveraineté sera attribué par la Commission aux projets qui remplissent les objectifs de la plateforme mais qui n'ont pas pu bénéficier d'investissements. Le label leur permettra ainsi d'attirer des investissements publics et privés. Un site web public, le portail de la souveraineté, verra aussi le jour. Il servira de passerelle entre les investisseurs potentiels et les porteurs de projets et mettra à disposition des informations sur les possibilités de financement.
7: La proposition de la Commission européenne a été confiée à la Commission des budgets et à la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen. Le rapport présenté par ces commissions a été adopté par les députés réunis en plénière en octobre 2023. La Commission s'était engagée à encourager la création d'un nouveau fonds de souveraineté européen dans le cadre de son programme de travail pour 2023. Aujourd'hui, les députés regrettent que la proposition ne traduise pas cette volonté. De plus, la plateforme a une portée limitée. Mais les députés reconnaissent qu'elle a le mérite de promettre des résultats plus rapides puisqu'elle utilisera des instruments européens qui existent déjà et encouragera les synergies entre eux. La plateforme devrait aussi servir de terrain d'essai pour la création d'un fonds de souveraineté à part entière pour la prochaine période budgétaire.
8: La plateforme STEP est donc plus qu'un simple mécanisme de financement. C'est une réponse structurelle aux vastes besoins d'investissement de l'industrie européenne. Un financement commun pour une politique industrielle commune, comme jugé nécessaire par la Commission. La plateforme permettra à l'Union européenne de devenir plus innovante, plus durable et plus autosuffisante. Elle ouvre aussi la voie à une initiative plus large, le Fonds européen de souveraineté, destiné à renforcer encore les capacités industrielles de l'Union.
7: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
8: Cette année, entre le 6 et le 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union directement élu, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Cette série de podcasts vous fait découvrir tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Dans cet épisode, nous vous expliquons comment sont répartis les sièges au Parlement européen. Le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne. Il représente les intérêts des millions de citoyens européens qui peuplent les 27 États membres. Indépendamment des affiliations et des convictions politiques, la répartition des sièges au Parlement européen témoigne de l'engagement de l'Union européenne en faveur de la démocratie et de la représentativité. Cette année, 720 députés européens seront élus. Il y aura donc 15 députés de plus qu'au sein du Parlement actuel. Pour mieux comprendre le fonctionnement du processus démocratique dans l'Union européenne, examinons de plus près la répartition des sièges au Parlement européen entre les différents pays. Les sièges sont attribués selon un principe de proportionnalité dégressive introduit par le traité de Lisbonne. Chaque pays se voit attribuer un certain nombre de sièges en fonction de sa population. Les pays les plus peuplés ont donc plus de sièges que les pays moins peuplés. Les plus grands pays obtiennent toutefois moins de sièges qu'ils ne devraient obtenir compte tenu de la taille de leur population. Cela permet une meilleure représentation des États les moins peuplés. Les députés des plus grands pays représentent donc chacun plus de citoyens que les députés des plus petits pays. Prenons un exemple. L'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de l'Union, compte le plus de sièges au Parlement, soit 96 sièges actuellement. Les plus petits pays, comme Malte, le Luxembourg et Chypre, ne disposent chacun que de 6 sièges, ce qui correspond au nombre minimal de sièges dont un pays peut disposer. L'Allemagne dispose donc d'un siège pour environ 860 000 habitants, tandis que Malte dispose d'un siège pour environ 90 000 habitants. Grâce à ce principe, le vote de chaque citoyen a le même poids, quel que soit le pays dans lequel il vit. Une fois élus, les députés siègent dans des groupes politiques, constitués en fonction de l'affiliation politique et non de la nationalité. Au cours de la 9e législature, de 2019 à 2024, le Parlement européen comptait 7 groupes politiques, mais ce chiffre peut varier. Pour former un groupe politique, il faut compter environ 23 députés, représentant au moins un quart des pays de l'Union européenne. La répartition des sièges à la suite des élections européennes de juin reflétera la diversité du paysage politique de l'Europe. Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans l'élaboration des réglementations et des politiques qui auront une incidence sur la vie de millions de personnes dans toute l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'aller voter lors des élections européennes. Votre vote déterminera quels députés européens vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles réglementations. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle des autres citoyens européens. La démocratie est précieuse, ne la considérons jamais comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous, c'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. « Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
9: Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel. Tagada rahu, tagada vabadus ja tagada heaolu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu alusepanijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu alusepanijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskuju ka teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simone Veil Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simone Veil tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonna õiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simone Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna. Vaadake Simone Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simone Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simone Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordiseadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simone Veil muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simone Veilist sai Euroopa parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simone Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simone Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simone Veil Euroopa parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simone Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simone Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist